0: Nevěř pohád.
1: Nevěř pohád.
0: Ode se špát.
1: Ode se špát.
0: Žerý revár.
1: Žerý revár.
0: Jen ti flirtl pocin, popky počin.